0: Tvoří se vám teď dobře třeba, jaký jsou třeba vaše okruhy témat nebo těch inspiračních zdrojů?
1: Vlastne to obdobie je veľmi vzácne, ktoré som prežila, toto vyhorenie bolo pre mňa veľkým zdrojom inšpirácie, pretože som napísala vlastne o tom celé.

zaplatil časopis, že jel na měsíc do Rwandy prostě fotit byť třeba nějakou věc, kterou třeba člověk by nutně nepotřeboval vidět, jako byla ta genocida, ale prostě

0: Sešel už si melou svoje.
1: Já očekávám ano, teďka každým dnem, že už...
0: Přijdeme, jo. A to je zase takové hezké, jako přijdou Vánoce, přijdeme.
1: Ano, přijdeme.
0: 21 let a takhle velký.

A tvůj tehdejší spolustraník, pan tehdejší ministr kultury Zaorálek, se ti docela jako nelíbilo, jak řešil tu covidovou situaci.

0: od té doby už nějak od cestování karavanem ze strany holčiček jako nějaká řeč nemám.
1: A teď už pomalinku si
0: no,
1: to...
0: teď už no. Já myslím, že už
1: ano,
0: ale... možná budu cestovat s někým jiným.

zahrát na housle, ty už nic neumíš. To byla výzva, že jo. Tak jsem cvičil teda perně, ne hodinu, ale 3-4 hodiny. A já jsem dohnal všechno, co jsem teda předehnal. No a takže mi nakonec vytvořil kvarteto, kde jsem já hrál.

0: A co k tomu dodat? Co vlastně tady děláte?
1: No, tak přišli jsme.
0: Ale tak všem přítomným byste tady mohli vysvětlit aspoň teda, co je ta koleda.

0: Filmová produkce, ty se nám motáš do řemesla tak trošku, to je mě milé jako slyšet.
1: No, ale tak v tom popravdě jako nejsem asi příliš úspěšný, jako takhle,

tady nějaký zlaťáčky. Aby se tam neměl zlé. Od čerta pryč. Od čerta pryč. Od čerta pryč. Od

protože se také z části zpracovávají. Tady v té budově skladujeme zejména pšenici potravinářskou, ale také pšenici krmnou, řepku a například také ječmen sladovnický.

Normálně jsem v pokušení jako poprosit jednoho našeho ajťáka, aby mi to vyčmuchala, toho člověka zveřejnit, protože mi to přijde tak ohavný, jako jo. Z podstaty, jako, že je to tak něco hnusného. Takže to ti úplně rozumím. Co tě dokáže bezmezně potěšit a

0: jsi se rozvázal.
1: Už před dvěma hodinama.
2: Čekám, až se probudíš, ty růženko.
1: Pojď.

Včetně teda samozřejmě nějaký naší úvodní špatný ekonomický úvahy, kolik na co kam může jako přijít lidí, což je vždycky taková trošku jako složitější úvaha.